největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: nie predám svoj život.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rock.
3: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno

0: Toto je Rocktober v Rádiu Rock.
1: Konec!
2: Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!